Wymienczenie potem je biedelkę nasy dom, no a ja zapocznu z wuladami na deszcz. Tak rec, wot zade. Jutze niedzielu wiesza potem wot wieczora prynie deszcze, ważne deszcze, szako je wonka smierć sucho a doho, so jace szwo, nie, ale no haj dżęca zapoczniemy też jeszcze raz z pełnym swunczkom, hiżo wotrania, zmiemy horce dżena, tak bądźe to haj do wieczora dale, po takim szitkim Šuskim nowačkam. Ne budže jenož čopvo vjetradla, ale abo lepe prajene dnje nic jenož zo češke cokove tite maja nesč, ale tež vjetradla. Najvyše hodnote dženca peča 36 a 36 stopnju. Juciša nedžela potom šira startuje do dnja po připodnju so skrotka raz vunčko pokazano a potom na večo, tak oko džesačih přez noc vítame potom prini dešč, prinje vožnote ze s nebes a tak punže tež do punžele dale, přičímž potom rano když potom se s busami abo s kolesom statuje, če je zaso sucho, skiry pak vostanje přes cywy džen pomročeno. A teka pomročena deščová fáza bądže přes cywy přichodne tydžen dále, hakle potom ke kunci tydženja se zaso zmiruje, přičímž trochu dešča takého mírneho, kýž tyž prajme zo suša na kraj je ľubie vítane. Menšinu hišče potom je bydl k nasedom. Dobre ranje přeje Serbský rozmus.

0: nowymi rajerami pola rajneho zjednoćenstwa was Běły Kumc. Koparski derby Hory Kulow we wokrjesnej Wyšej Lize zabizda sudnik Jan Schindler jutře dopołdnja na pojednaćich na orach. Dwie hodźinje pozdźišo startuje druhe koparske mustwo, sportowe jednotki Chrušćice do noweje sezony, a to doma w Chrušćicach přečuło cyłkej z Wutow. Tež koparjo sportowego towarstwa Marijinej hwězdy zmija swoju zazběhu ru jutře doma. Od dwěma raja woni přečuło TSV Pučnice, přečuło zestupniki z wokrjesneje Wyšeje ligi. Beach Volleyball. Zajucišim pundželu raje so Beach Volleyball v Miłoćicach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanska vesna modžina přeprošuje menujce na Beach Volleyballove turnier, kotrež převedže ona na Beach Volleyballnišću při Putnikovarske vuce. Přizivinja su ižo možne, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedźelu 23. augusta bia so we wopakej k 45. razy na Biłobu a piatk 28. augusta přewedu so 16. počničanske strowotniske Běhi.
1: Wotrny Jack za wuladem, wosominčino do na posedmichem. Nikol Simonowa spiewa wo sudnicy.

Lena Hauptmannec w serbskim rozmorsu. Tež popućo budze wona w tak mienowanym wumiustrowym busudźence a juce počarje protice pućnice a wachaum. Taki můžete se na tuto nevoský slyšiče hůsta tež serbským rozhlasu, tež ve kulturním busu věselič. No, to je Andrea speaking. No, tež znáte vůz serbského rozhlasa. Oliver Thomas, hůjne tak? A hoča skupina Trojazyn.

0: Kóle man ty lóšt ma na šulu? Tyž je nulec, jo, bo man so všetce veseli.
1: Ja so veselím zas s malými dźěćimi, ty můžu naučiť, kaž kopaň sú.
0: Tyž čtvrteletnik kučí kvacio za tyž malky, kajke nekde do šule šinče.
2: Po všem, što dźěći takhle povědaja, můžeće so po takim veselič, zo dźe skončně došle. Či večni su mi samo přeradžili, zo so trochu vesela, zo su prózdniny nimo.
3: Ja so veselím, tož mamo športče známky.
0: Na te nuo hučoky.
4: Zo možná smo nešto nauknemo.
5: Na matematiku.
6: Šport.
7: Na šport a na te hučbu.
8: Ja so veselím na šulu za nové hučaky.
9: Ja šim tu lajdu na to cičoletnika, ale tam tešia moj nutitu dostal.
2: Znano vam či z prvního letnika potom na nový týdžen svodku maličkosť z plných titulov otedadža.
10: Dobešak je Dundak!
11: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
12: Tež serbský rozvoz přeje dobrý start do dženskýšeho nového vosebitého dňa a ladajče. Samo večerjo mena mešeja, to netrebaja so mi v Novoslicach dživač, no Beno, Jakube, Emiliano, Vaurenco a Janiko. Ja vás tež všetko zamením. Dve menšiny do napovosemiše, dobré

0: cyrk genau som.
1: Policja z G.
2: Štvort kvečer su kneflači Budyšinje 41-letneho v Kediju zadžerželi a kontrolovali. Testna alkohol vúda 1,22 promilaj alkohola, tak zosledovaše votebrače kreje, sčazane jezmnije dovolnosće a vozivine pola policije. Štvort kráno bie najskerie sekundove spar vína na njezbožu, industriovom teritoriju ve Vojerecach bie 5,5-letne z takej mašinu popučuki špuč meče. Při tým je sej pošem zdačil skrutka vúsnev a dla toho nalievo zdroji zajov do potu firmy, respektívne přespot a dále do štoma. Tým sa tak silne obškodží zoma so porúbač. Šofér so njezraní, ale dobieše svoju jezdnú dôlnosť, najprede raz svotedač, viecná škoda 5,000 euro. V noci na piatk bych ju paduši kamiencu popuču a zadobychu so pozadnje do viacroch garážov, alarmirovaná policajská patrulja zamohišče podladnú 41-letnú česku žonu popadnič. Hodnota pokradnenoch tvorov nie je hišče jasná. Nastata vícna škoda trochu je so na 500 euro. A dvě nezboží s kolesom ste so štvortk dopunia nedom pospochy ve Vojerecach stavoj, prinje mies 5-60-letný kotraž bu pozadnje od 5-30-letného na street skutoru převidžana, a so lohce zrani, a druhé ani hodinu potom, jako převidža 60-letný vodža auta, 7-70-letnú kolesovaku, kotraž dla toho to runia padne, dobieše do korunie, ale ju krótko potom zaso opušči, vecná škoda, 200 euro.

0: takujo. 12 minutinow po 9.
1: Policja z G.
2: Štvrtk večer su knefľači Budyšinje 41-letneho Kediju kontrolovali. Test na alkohol wuda 1,22 promilaj alkohola, tak so sledovaše votebrače kreje, sčazanje jezdnjeje dolnosće a vozivenje poda policije. Štvrtk rano bi je najskerje sekundove spar vina na njezbožu. Industrijovem teritoriju ve Vojrecach bi je peča postal djetne stajke mašinu popuču kiš puč meče, přitom je se poušem zdaču skrotka vusnu, a dla toho nalivo zdroji zajev do potu firmy, respektivnje přes pot, a dale do štoma, kiš so tak silnje obškodži zoma so porubač. Šofer so njezrani, ale dobješe svoju jezdnu dolnosć, najprede raz votedač, vicna škoda tam 500 euro. V noci na pjatk bych ju paduši kamencu popuču a zadobychu so pozdatnje do nedom viacorych garážov, alarmirovaná policajska patrulja zamohišče podladnu 41-letnú česku žonu popadneč. Hodnota pokradnenych tvoru nie je hišče jasná, nastata vicna škoda trochu je so na 500 euro. A dve nezboží s kolesom ste so štvrtk doponia nedom pospochy ve Vojrecach stavoj, prinje z 65-letnej, kotraž bu pozdatnje od 35-letneho na street skutoru převidžana a so lohce zrani, a druhé ani hodinu potom, jako převidža 60-letnú vodža auta 77-letnú kolesovaku, kotraž dla tohoto runja padne, dobieše do koronie, ale ju krotko potom zase opušči. Vecna škoda tam 200 euro.

0: Němka to pola vás ve vesce, jo, abo ve susadstvě. Doneseče ve tej šuským nováčkam malku překvapenku, mnohé šokoládu, snáno nekejký vosebitý písak, abo vosebitú kniju, jako pohon do nového šuského leta, lúbe džičí, no to sče dženca závěsče jara, tyž rozpěršení, nic jenož dla tě vůlky je cokorou je týte, ale kak to potom bude ve šulí a koho tam zeznaječe a jene môžu ja vám rec. Tež vúčerjo a vúčerky sú jara, jara rozpěršené. No a ja so vesela a sčelu vám tež napríklad lúbe postruje, kaž čím to vúčerka Štefani doma scena.
1: Naše meritko je přece
0: 20%
1: užívalo sú lúb.
0: Dočakajče, dočakajče, to sem sa ja nekje zapšímvalo. Dajče lúbe dječi, zo, to ona nekje je.
2: Ja vám přijú veľa vesela při vúkneniu a odkrovaniu, ale vosebie vám přijú, zo namakáče v šúli nových přečelov a přečelku a zo s nimi mnoho vesela mače.
0: Haj, a také som vieza tiež přizamkneme. A ničo zázvo, zo sem so zapšímnela.

0: brošurku za knihu su serbske šule rade přiwzali a užiwaja jun tež w wučbje, tak lektorka RCW Janina Krygarjowa.
1: Prvni nakład bi celispěšno rozebrany, tak so smo dobili po dvěmaj nedźelomaj hišćinu tu brošurku čišćeć, ale ona však je tež online přístupna. Dokiž je ta jedna tema, Dominiko tež w němskim rumi pytnemo ta Ta celý jednoho přece prezentná je, kak děti s médiami obchádzají, kak oni tu přístup namákají k tým médiám, kak jim to obmezuje, právě jenom tak v pázorkách a na koncu je to tež jedna téma za starších.
0: Ráda bych tu ještě celou knihu město jenož vabenské brošurky udali. Na tom se tu chvíli dživa.
2: Medijowe kubanie za dzieci a młodostnych. W tym je Klemens Schmidt rozprawiał 5 minut do napoczesaczych.